pak, pak, ze zastrelte, zrobię to, jak říkal váš otec. Však se zastrelil,

fecio, comedie di te. Sustante pot obrer, abis nemus el zavolat. Satens capesse da od epsalaiste Christinse tutus fotografii ieto vas podpis viborne racte dovolit apostalaiste liter certutto listino datum os nacet vicet est ieto prave Alli et obsano in costem alis arinovim. Vite sotos namena,